ali. Pišem prah, doz vinilk, pustim pečat, breštem pilk, čaram oza, rap hipnoza, upadanje nebu, loza, barva, roza, klava, modra, gorbi, raste, to se kodra, stopam lah na od...